0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

Rudě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: tři. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Aj.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.

0: to volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní ránko vám všem, milí přátelé, ať už nás posloucháte na rádiu Jich, anebo na rádiu Jich Cimbálka. Na obou stanicích právě teď začala dechparáda a z hodonínského studia rádia Jich vás srdečně opět po týdnu zdraví také Franta Uher. Dnešní úvod patří dechové hudbě Skaličané, kteří svoji historii začali psát v roce 1989. Kapelníkem je Pavel Tomaško, uměleckým vedoucím a také skvělým muzikantem. Alespoň dlouhá léta byl Lukáš Prajka, mimochodem Lanžočan, tělem i duší. No, je to tak. Tak a co si nenecháme ujít, tedy necháme si zahrát, tak bych to řekl přesněji. V úvodu to byla polka Moja Šenkérečka, teď už Valčík, známý Tá skalická brána, polka Nebudeš moja a ještě jeden Valčík, kebyste věděli.

ještě jednou vám přeju krásné ránko, posloucháte Dech parádu, která na rádiu jich startuje každičkou neděli od 6. hodiny raní a taktéž na rádiu jich cymbálka, kde začínáme v 8 hodin a to samozřejmě na známé frekvenci 91.4 FM. To je důležitá informace pro ty z vás, kteří si chcete přece jenom trošičku déle pospínkat. No a zpět k muzice. Kapela Skaličané nás, je u nás v Dech parádě jako doma a dáme ji ještě trošku pro...

Bojané plus Jan Slabák plus rok 2002. No a plus Zlatá křídlovka. Tento rébus jsem vám schválně naznačil, protože se jedná o významný rok pro právě Bojany, kdy získali kromě Zlaté křídlovky také titul absolutního vítěze. Je pravdou, že toto spojení opravdu zafungovalo a těch 23-24 let, které od té doby uběhlo, potvrdilo kvalitu této podlužácké dechovky. Dechovky s více jak 60-letou tradicí. No, na úvod si zahrajeme polku, která patří mezi moje oblíbené. Jedušo haje, to napsal kapelník Staňa Esterka, Valčík, Tánaša Zem a polka Děvčica z dědiny Bojané na rádiu jich.

přátelé, a teď tu mám dvě přáníčka a obě budou pro Zdenku Skripalovou z Hodonína k jejím krásným 91. narozeninám, které slavila 19. května. Milá Zdeňko, posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček, ať ti každá z nich přinese jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky. Ať máš vždycky mladé srdce, hodně přátel, žádné vrásky. Vše nejlepší ti přejí Milada a Matěj. A první hudební dárek přicházejí Vatsenovějáci. Každý je na světě jenom jednou.

No a druhé přáníčko, to si poslechneme právě teď. Milá Zdeníčko, víš, jaké je největší přání? Ať zdraví stojí při tobě, o nemoci nemáš zdání, v jakékoliv podobě, nenech si nikým otrávit, jen takto je lehčí život žít. Ať radost a štěstí tě provází, zdravíčko, ať ti neschází. Penízku může být i pytel a nechybí ti nikdy dobrý přítel, rodina ať tě miluje a na oplátku ty zas je. Všechno nejlepší ti přejí bratranec Mirek s rodinou a tentokrát to bude slavná mistříňanka a možná stejně slavná písnička Jiřího Zmoška Holuběnka a už letí k vám.

Dozněla přáníčka, přátelé, a my se podíváme do předposlední části dnešního pořadu. A o kom bude řeč? Dechová hudba Zlaťanka byla založena na podzim roku 1994 v Kobylnicích u Brna. Tehdy založili místní mladí muzikanti, kteří chtěli oživit upadající trend okolních kapel, zejména z vyššího věku jejich členů. A z tohoto podnětu vznikla mladá dechová kapela, která při svém první vystoupení v květnu roku 95 byla pokřtěna pod názvem Zlaťanka, a vy to už víte, dle Zlatého potoka, který Kobylnicemi protéká. No, vody už uběhlo opravdu hodně a těch písniček, co zaznělo. Píseň Moravěnko řeko, Naša valčí krajkový šáteček a ještě jedna polička, Naša dědinečka, to všechno Zlaťanka.

Milí přátelé, když paráda pomalu, ale jistě končí, my samozřejmě vysíláme dál. Užijte si krásnou květnovou neděli, mějte se rádi, mějte se fajno a za týden se na vás opět naslyšenou těší Franta Uher.

0: Vaškové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radio.

0: koberty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
0: Rádio Jih.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Autoškola Šťastná Hodonín oznamuje zahájení kurzu pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 27. května v 15.30 na učebně autoškoly Anenská 7 Hodonín. Přihlásit se můžete online na webových stránkách autoškoly www.autoškola-hodonínsko.com. Více informací získáte na telefonním čísle 518 341 600.
2: Rádio Jih.

0: Hrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burger z Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Burger z Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burger z Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
3: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete.
6: Hity, kterým rozumíte.
5: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista.

0: nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
1: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.muždánice.cz v sekci Aktuality.
2: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
3: Hledáte nevšední zážitek ve městě?
4: Přijďte na komentované procházky Hodonínem.
3: V pátek 29. května od 16:30 odpoledne se můžete vydat na trasu, když ulice

0: rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Hity, které milujete.
3: Hity, kterým rozumíte.
2: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu Jich.

0: spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra PFAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
1: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
5: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává

0: mrkněte na web www.vašepomlčkafirma.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Když nemůže. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
2: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál. I s vámi. A fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 000 korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
5: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodní prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
8: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
7: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
9: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
10: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Rádio Jih.

0: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
2: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: To nemyslíš vážně? Půl dvanácté?
3: Oh, promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
4: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
5: Makalava Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba.

0: Tvoření, malování a zábavy do ateliéru Artia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.

0: www.klimastyle.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.

0: mrtě hrdavé, ne, vaše pomlčka si má CZ.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
2: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
1: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservice.cz.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil, netlačil.

Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebrá.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
3: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. Pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu, Když ulice vypráví. Sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, Britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
4: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
8: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
9: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
10: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
11: Kia Sportage. Agrotech představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
13: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
14: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma.

0: online. www.radiojich.cz.
1: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
2: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.
3: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
4: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
5: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
6: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
7: Agrotek a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorní kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní lístek.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
9: What's up? Zdravím celý Horonína okolí. Moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PM DJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
10: Radio Jich.

0: spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
1: Zoo Hodonína, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Autoškola Šťastná Hodonín oznamuje zahájení kurzu pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 27. května v 15:30 na

0: skvělá moravská vína.
1: Vážně? To zní dobře.
0: Ve spolupráci s WWW Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
2: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22:30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu.
3: Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Mkeleva Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Aza Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
5: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
6: Rádio Jih.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burger z Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: To nemyslíš vážně? Půl dvanácté?
3: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
4: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
5: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek, to je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
6: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? 5 primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. 5 současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
7: Když slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace De Hara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
8: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.
9: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
10: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
11: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
9: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
10: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
11: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
9: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
12: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
13: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
14: Rádio Jih. Počasí.
15: Veselí nad Moravou a Kněždub měříte 26 stupňů Celzia, Hustopeče a Modřice o stupeň víc, takže 27 stupňů. Zítra v Jihomoravském a Zlínském kraji podobné počasí jako dnes, maximum 27 stupňů Celzia. Na výlet ideálka, přes den slabý vítr a obloha bude polojasná až jasná. Večer příjemných 13 až 16 stupňů Celzia, takže už je to takové posezení na večer někde u táboráku, nebo tak, ale pozor na komáry.

0: Příjemné nedělní odpoledne na vlnách rádia jich. Poslední dny už je venku hezky a to taky láká majitele plavidel uvázat svou lodičku někde k molu v přístavu. Zamíříme do Petrova, kde to tak bylo, ale loďka se chtěla proměnit asi trošku v ponorku a začala klesat ke dnu. V Baťově kanálu. O tom všem za malou chvilku na rádiu jich, tak držte vlnu.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.
2: 1, 2, 3.

zase, že co jednou nastoupí.

0: prodáváme, ale informujeme. Díky, že ladíte frekvence rádia. Petrově se z loďky stala, dá se říct, nechybělo moc ponorka. Tato situace zaměstnala včera kolem 10. hodiny hodonínské hasiče v Petrově v jedné plavební komoře, kde se potopila loď. Podotýkáme, že při této situaci se nikdo nezranil, jak fyzicky, tak psychicky. A taky do vody neunikla žádná nežádoucí látka, která by ohrozila životy vodního toku. Celá operace trvala asi hodinu a pomocí speciální techniky se loď podařilo vytáhnout zpátky na hladinu. Hasičům velké díky za odvahu skočit do vody a posíláme hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jižní Moravy. Jo, jo, jo, jídlo má každý rád. Láska prochází žaludkem, se neříká jen tak nadarmo. No a bohužel to není zadarmo, ale co už. Že je Moravská Nová Vex akční v pořádání společenských akcí, víme. Ale co takhle Gourmán Fest, to zní zajímavě, co? Takže pokud rádi jíte, nebo se dokonce rádi přejídáte do prasknutí, tak držte vlnu. Za chvilku vás pozveme do Moravské Nové Vsi na tuto super akcičku. Mezitím pár hitů pro dobrou náladu, jako třeba Somber, Back to Friend, Katy Perry, I Kissed a Girl, anebo The Boss Hoss, Little Help.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

0: i online. www.radiojich.cz.
1: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Dne na vlnách rádia jich vám přeje Tadeáš Poláček. Doufáme, že si užíváte toto krásné neoficiálně letní počasí. Příští sobotu se v Moravské Nové Vsi uskuteční akce, která nese název Gurmán Fest. Ale není to jenom o dobrém jídle, když jsme na Jižní Moravě, tak nebude chybět ani ochutnávka místních vín. Celá tato akce je pod záštitou vinařského spolku Moravská Nová Ves. A pozor, nebude to, jak jste zvykli odinut, 20 stánků vedle sebe. Ne, tato akce vás bude provázet autentickýma sklepníma uličkama výmol a zátiší. A pokud se rádi hodíte bokem, tak zde bude i cymbálová muzika. Takže si to můžete béknout nebo dokonce i zatancovat. Příští sobota 30. května Gurmán Fest Moravská Nová Fest. Z rádia jich zdravíme všechny fazůňáky a posíláme hity pro dobrou náladu.
1: Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: What's up? Zdravím celý Horonína okolí. Moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimpu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PM DJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
5: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
6: Hledáte program pro děti na léto?
7: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
6: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Nejsme ve středověku, ale občas na cestě narazíte ještě sem tam na nějaké to konské spřežení. Tentokrát se tento unikát proháněl na Vsetínsku. Bohužel, ale jak se někdy může stát, tak vykolejil. A celá posádka byla zraněna. Spřežení řídil muž, který sebou vezl dvě děti. Za malou chvilku si o tom povíme víc, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Na Vsetínsku, konkrétně v Uhlisku pod Rožnově, teda v Rožnově pod Radhoštěm, pardon, se splašil koňský povoz a sjel z cesty a narazil do stromu. Nehoda si vyžádala 3 zraněné lidi, muže a 2 děti. Děti byly po prvotném ošetření převezeny do nemocnice, dospělý muž na tom byl bohužel o dost hůř. Musel pro něho přiletět vrtulník a byl letecky přepraven do nemocnice. Celou situaci dost komplikovala situace splašených koní. Jeden kůň utekl zpátky ke stájím, ale ten druhý zůstal na místě. Záchranným složkám se ho ale podařilo uklidnit a udržet dál od místa nehody, aby nebránil vrtulníku v přistání a neohrozil posádku. Z rádia jich vám posíláme obrovskou sílu v této situaci a věříme, že budete brzo všichni 3 v pořádku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každý z nás čte. I když někdo nerad, nebo mu to přečítá jeho drahá polovička, ale čte. Co si takhle rozšířit obzory a zavítat do Brna na den brněnských knihoven, který se koná už toto úterý? No co si o tom myslíte? Dáme si pár hitů pro dobrou náladu a potom prozradíme víc. Tak držte vlnu.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: nebo mrtněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Rádio Jih.

0: Tohle byl Usher, yeah, klasika, diskotékovka, no však to znáte. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pokud jste milovník, milovnice čtení krásného textu nebo třeba i nějaké té poezie, tak bychom vás rádi pozvali toto úterý do Brna. Na Den brněnských knihoven. Tahle akce bude trvat celý den, takže pokud jste studenti a v úterý píšete nějakou písemku a ani jste se na to před víkend nepodívali, tak si myslím, že by tohle mohlo projít jako dobrý důvod na omluvenku. Samozřejmě nikoho nenabádám, do školy se chodit musí. No, ale nebude chybět pestrý program, jako třeba jsou workshopy, čtenářské a komiksové dílny, nějaký ten hudební doprovod. Podotýkáme, že akci pořádá 25 brněnských knihoven, tak si to představte, kolik knihoven je třeba v Břeclavi nebo v Hodoníně. Takže tohle bude mega velká knižní party. Takže tohle úterý 26. května, Den brněnských knihoven na Obilném trhu v Brně. Já jsem Tadeáš Poláček, pro dnešek se s vámi loučím, přeju hezký zbytek nedělního odpoledne a úspěšný start toho nového.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
2: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Plus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.

0: www.klimastyle.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
3: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
2: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
3: Vážně? To zní dobře.
2: Ve spolupráci s VVV Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
4: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
5: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, lednější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
7: Rádio Jih.

0: spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Get si dělat.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.vd.cz.
5: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
6: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
5: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
6: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
5: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
8: Radiojet Ignis Brunensis.

0: Ignis Brunensis CZ. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Rádio Jih.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebrá.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké

0: Rockalov Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho! Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu. Když
1: nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace De Hara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené výdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a

0: ukážkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
0: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
0: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na tymeaturciak.art.
0: Rádio Jih.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
0: Rádio Jih.

0: vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: objednejte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.